se rozložili zleva doprava a umožňuje tak orientaci o rozsazení účinkujících. Dává posluchači možnost, aby zaměřil svou pozornost.